Polož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

Ľud, čo kráča v temnotách, uzrie veľké svetlo. Mluvili sme o tom, že celý svet je v temnote. Ale svetlo už prišlo. A svetlo je v srdci každého z tých, ktorý prijal toho, ktorého poslal Otec. Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. A my jsme ho přijali a uvěřili jsme, že on je ten, kterého Otec poslal, aby změnil život nás a celého světa. A je důležité, má-li se změnit temnota, která je kolem nás, abychom přijali jeho. A dali prostor jemu. A jeho světlem nechali osvítit svoji mysl. Nechali proměnit sami sebe a mohli ho předávat dál. Slavíme dnes památku Panny Marie Královny. Královny z několika důvodů. Za prvé je to matka krále, tak to tak bývá, ne? A pak hlavně právě skrze toho, který přišel, jsme všichni povoláni stát se královským kněžstvem. Každý z nás. Jsme děti krále. Královské děti, kterým patří dědictví. Ale my ho můžeme přijmout pouze z milosti. Z té milosti, kterou Bůh nabídl skrze příchod svého syna. Proč tak podivně ten anděl Gabriel pozdravil panu Marii? Zdráva s milosti plná, Pán s tebou. Doslova je v té řečtině raduj se. Milosti plná. Pán s tebou. Tak raduj se, to byl běžný výraz, běžný pozdrav. Možná by bylo dobře, kdyby jsme se tak naučili zdravit se radosti moje, ne? Člověk bych ho hnedka by se víc rozzářil. Pán s tebou. To znala ze slova Božího, ze starého zákona. Jak je důležité, abychom byli s Bohem, který je s námi. Protože bez něj nic nemá smysl. Ale co to slovo milosti plná?

To nikde nenajdeme jinde. A je pochopitelné, že ona se zarazila a rozmýšlela, čo znamená takýto pozdrav. Milosti plná. To znamená, že dříve, než ona dala souhlas skrze anděla Gabriela, Bůh ji už naplnil svou milostí. A ta její velikost je v tom, že jakmile zjistila, jak se to stane, že bude matkou, a anděl jí řekl, neboj se, Maria, nalezla si milost u Boha, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude se nazývat synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, bude královat nad Jakubovým rodem a jeho království nebude konce. Nalezla si milost. Samozřejmě, že milost předchází vždycky všechno. Celý svět byl stvořen pro nás z milosti. My jsme přišli na svět z milosti. Ale tady anděl říká ještě něco, ty jsi tu milost nalezla. To jde vnímat tak, že ti byla zadarmo dána, ale nebo to jde také vnímat tak, že ona tu milost hledala. A každý, kdo hledá, ten nalézá, říká Ježíš. A je velice důležité, abychom hledali, co chce Bůh, co pro nás Bůh připravil, co nám daroval, protože od příchodu Ježíše nic není už postaveno jenom na lidské snaze, na lidském úsilí, na lidském rozhodování, ale na milosti. A naše rozhodování má být odpověď na to, co dává Bůh. Naše láska má být odpovědí na lásku, kterou si nás zamiloval. Naše mluvení, jednání, všechno má být v závislosti na milosti, kterou nám dal. Abychom dovolili, aby ta milost nás přetvářela. A ta její odpověď, kterou dala tomu andělovi, je jedinečným znamením toho, jak naplnit Boží vůli. Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Víte, že se uvádí, že tenkrát se děvčata vdávali už třeba v 15 letech, a ona věděla dobře, že patří Bohu. Služebnice Páně. Škoda, že to mnozí lidé nevědí ještě v dospělosti. Že jsme tady proto, abychom žili pro Boha, protože Bůh nás stvořil pro sebe. Služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Možná vás nikdy nenapadlo o tom tak uvažovat, ale všimněte si, že Panna Maria neříká, budu se snažit, abych byla dobrou maminkou Mesiáše. Nebo jak to někdy lidé říkají, já se budu snažit, abych to nepokazil. Víte, od Ježíšova příchodu má být naše jediná snaha nebránit Bohu. Nebránit Bohu v našem životě, v našem srdci a otevřít se všemu, co nám říká, protože každé jeho slovo je určeno ke vtělení, aby v nás se stalo tělem Ježíše Krista. Všechno, co Ježíš říkal, má dostat konkrétní podobu skrze naše jednání, mluvení, myšlení, milování, rozhodování. Ať se mi stane. Ať to Boží slovo, které je plodné, a každé Boží slovo je plodné a nikdy se nevrátí bez účinku, ale my musíme tomu slovu dát prostor. Tak jako země přijme déšť, vyprahlá země, tak naše vyprahlá srdce otevřít té vláze a semenu Božího slova, aby nás proměnilo. A pak je zajímavý detail, který ten anděl Gabriel říká, člověk si ještě tak říká, mohl si to odpustit, ne? I Alžběta, tvoje příbuzná, už je v letech a počala syna, ačkoliv ji považovali za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.
Proč to ten anděl říká? No, já si myslím, že především ze dvou důvodů. Za prvé, každé Boží slovo nás vede k tomu, abychom na něj odpověděli. A jí stačilo, že ten anděl řekl, že tam někde v horách, že její příbuzná je v 6. měsíci a je stará. Taky ten anděl neříkej Mařenko, neřekl Mařenko, podívej se, jsi mladička, zbal si svoje věci, tvoje teta je stará, běž, pomož jí, vždyť to bude pro ně těžký, ty poslední měsíce těhotenství a porod a všechno kolem. Proč jí to ten anděl neřekl? No, protože nemusel. Pán Bůh řekl mnoho slov, ze kterých jsme měli pochopit, co máme dělat. Ze kterých jsme měli pochopit, co od nás očekává. A je důležité, když náhodou ve své otupělosti nerozumíme a čteme nějaké slovo, abychom se ptali, co to pro mě znamená. Proč mi to říkáš? Protože jsou důležité každé Boží slovo. A je třeba, jako ona rozvažovala o Božím slově a žádné slovo nenechala padnout na zem, abychom žádným Božím slovem nepohrdali, abychom po něm nešlapali, abychom ho nenechali padnout na zem, ale vždycky ho přijali s otevřeností, chci, aby se to slovo uskutečnilo v mém životě a skrze mě, aby se tím pádem šířila ta Boží vláda a Boží království ke každému lidskému srdci a do každé rodiny. No a pak si myslím, že to ten anděl řekl té paní Marii, že u Boha není nic nemožného, protože to potřebovala slyšet. Bůh neříká zbytečnosti. A ona ten život neměla snadný. A my bychom mohli vykládat, co všechno jí čekalo, když se vrátila domů. Byla těhotná, ještě nežila s mužem. Co musela zažít za pohledy a možná i řeči od sousedek. A pak všechny ty obtíže kolem narození svého syna, útěk do Egypta. A pak všechny ty těžkosti, když Ježíše doprovázela v jeho dospělém životě. Nevíme, kolikrát si připomněla to slovo, u Boha není nic nemožného. A každému z nás Pán dává taková slova, která je důležité si vypsat do srdce a uchovávat si je. Moje maminka, když jsme prožívali nějaké těžké chvíle, tak vždycky říkala, ještě je tu Pán Bůh. A mně se to vybaví vždycky, když to něco vypadá beznadějně. V životě mém nebo druhých lidí. Když se modlíte a máte pocit, že Bůh nejedná, ještě je tu Pán Bůh. A pak se mi vybavuje ještě to jedno její slovo, které jsem si dovolil dát jako titul knihy rozhovorů. Bůh svoje bitvy neprohrává. A proto je tak důležité, abychom vždycky a ve všem stáli na jeho straně. Abychom nebojovali vlastními silami. Abychom si nemysleli, že jsme chytřejší než Boží slovo. A že máme dost sil na to, co po nás chce Bůh. Ale abychom vždycky byli ti, kteří jsou vyzbrojeni Boží mocí, Boží láskou a ve vědomí toho, kým jsem, abych šel životem opřen o Boží přísliby a zaslíbení. Abych s vírou zviditelňoval každé Boží slovo a šířil Boží království. Aby tak mnozí zakusili, že být královskými dětmi je ta největší výhra pozemského života. Protože máme otce, kterého nikdo z lidských otců nemůže ani napodobit, natož nahradit. Máme otce, který nám dal úplně všechno, který nám všechno odpouští, zahrnuje nás nesmírnou milostí a dává nám růst po boku svého syna ve spojení s ním, abychom jednou s Ježíšem i my mohli zasednout na královský trůn jako ti, kterým Bůh už za našeho pozemského života dal všechno. A tak s vděčností slavme toto tajemství Eucharistie, ve kterém znovu a znovu zpřítomňujeme kalvarskou oběť.
okamžik, kdy se Ježíš do krajnosti vydal za nás. A znovu zasedáme s Ježíšem do večeřadla, kdy s prvními učedníky a teď s každým z nás vstupuje do smluvního vztahu lásky. On je náš a my jsme jeho. Navždy a ve všem. A není nic důležitějšího.

0: svijatim chrámi sa mi so výroju blahoviniem i strákom Božím chodiašich voň. Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Usvijatišem selenským archerí našem ľví papirím s tým. Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Upreosviašenišem archiepiskopi i mitropolti našem Kyrioni, čestným prezbyterstvím vo Kristi diakonství, ovsem pričtý ľudek, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O predržašťých vlastek naše ovsem vojinství, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O sviatí misti sem palomný čestím, si akom hrádi stráni vyrúžiuští v nich, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O blaura stvorený vzduchovo i zobilí plodov zemných i vremenných mierných, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O plavajúších, putešestvujúších, neduhujúších, stráždúších, plinených i ospasených, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O, izbaviti se nam od svakija skorbi, hnjiva i nuždu, Gospodu, pomolim si ja.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladečicu našu Bogorodicu i pristojiju Mariju, so všemi sviatými pomianuvše sami sebe i druh druha i ves život náš, Kristu Bohu predadím.
1: Tebi, Hospodi.
2: Jako podobájet Tebi vsiakaja sláva, česť i poklonenie, Otcu i Synu,

0: Rcem si, Otce, ja duši, Otce, opomyšlený a naše urce.
1: Hospody, pomiluj.
0: Hospody, stredržiteľu Božo, Otec našich, molím, Ty si ja usloši, pomiluj.
1: Hospody, pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po veľkej milosti Tvojej, molím, Ty si ja usloši.

Ešte molím sa o siatišem selenským archerii nášem ľví pápi rímským i o preosiaštenišem archiepiskopi i mitropoliti nášem kirioni, o služaštich i poslužívších vo sviatim chrámi semiocich našich duchovných i vsevo Christi.

0: Ešte molím sa o predržáštich vlástek našeho všem vojinství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím sa o predstojáštich ľudech, ož ich dajúši go Tebe veľký aj bohatý a milosti. Zatvoriaštich na milostiňu za vsia pravovir,

0: Sviatím chrámy se mi zbírujú blavným strachom Božím, chodiaši k vôňu Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospody, pomiluj.
0: Uzbavíte se na moci, jaké ja skorbe,

Tvojho Syna i Ducha Tvojho Svätého, i všich, že víme, i že nevíme, javlených, nejavlených, blahodianých, bývši na nás. Blahodarím ťa o služby sa juže od rúk našich prijatých zvodil jesi. Ašte i predstave tebi tisiači archánel i tmá anhele, cherovými, serafimi, šestokriláti, mnohočití, vozvyšťajúšči sa pernáti.

0: Hospodi i spovídujú, jako Ty jesi Boží Synu Christos, Syn Boha živého, prišedej umie hrišný a spasí, odníže prvý jesi nás, večeri Tvoje a tajný a dnes neboží, pričastníkam ja príjmi, nebo vrahom Tvojim tajnú povím, milob zámi ja Ti dám ako Júda, no i ako raz zvojníky spovídajú si a Tebi. Pomianím ja, Hospodi, da príde život cárství Tvojem. Pomianím ja, Vladeko, jehda príde život cárství Tvojem. Pomianím ja, Sviatej, jehda príde život cárství Tvojem.
1: Dane súd ili osuženie, bude dní pričastie sviatek Tvojich tajn, Hospodi, novo vysilenie duše i tela. Bože, milosti budi mne hrišnomu. Bože, očisti hriechy moja i pomiluj mňa. Bez čísla zhoriších, Hospodi, prosím ja.

Ja ťa, Hospody, Josiašajaj na ťa upovájušia, spasi ľudy Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje, ispolnenie cerkve Tvoje jasochrany, osviati ľubiašia blaholipie domu Tvojeho, teď ich vosproslávi božestvennoju Tvojeju síloju i neostávi nás upovájuších na ťa. Mír mirovi Tvojemu daruj, cerkvam Tvojim i jerejem, predržášim vlastem našim i vsim ľudem Tvojim, jako vsi, jako dajanie blaho i vsi, jak dar soveršen, sveše jesť, schodej o Tebe,